0: strašná, strašná na vášho životu.
1: Žijeme v stotu, žijeme v stotu.
0: Bílo nám je lepo s váma.